0: Mladé Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy. Víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
1: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
0: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do Moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Juriš.
2: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
0: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. 8. vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu Informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sodu Uržel, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustili do hledání vánočního stromu. Mě z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pernštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15-metrový, ale zároveň neroste daleko od města Perníku a ještě se k němu musí dobře dostat těžká technika. Kdo by o podobném smrku nebo jedli věděl, může volat přímo službám města Pardubice. Jeho majitel

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala, Havlíček ale neupřesnil. V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec a policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy, víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
3: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
1: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského. A míříme do moravské metropole. Na výstavišti v Brně zase vznikne nové veřejné akvárium. Čítat bude stovky druhů živočichů. Projekt s pracovním názvem Green Planet National Aquarium umožnila dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Duriš.
4: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.

Dovolená v českém ráji, dokonalý den, nečekané léto, pět švestek nebo přání k narozeninám křtiny, taky bardotky a poberta. O hlavních cenách rozhoduje devítičlenná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Osmým vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Soudy v České republice od ledna do konce srpna 2026 vyhlásily 9869 osobních bankrotů. Meziročně je to pokles o 8%. Vyplývá to z dat portálu informace o firmách CZ. Analytička KRIF Czech Credit Bureau Věra Kameníčková k tomu dodala, že počty osobních bankrotů se výrazně liší podle krajů.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: Za poklesem počtu lidí, kteří nejsou schopni splácet dluhy, je podle analytiků pravděpodobně postupně zlepšující se finanční situace domácností a částečně i pokles úrokových sazeb. Letos jsme si na jihu Moravy asi dávali hodně burčáku. Záchranáři v pátek a v sobotu na znojemském historickém vinobraní ošetřili skoro 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, nevolnosti nebo kolapsy. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu, napsala mluvčí jihomoravské záchranky Michála Botová. Ve Znojmě působila v roli zdravotnické asistence. Auta se na opravený Špindlerův most přes řeku Labe v Roudnici nad Labem na Litoměřicku vrátí na konci listopadu před Vánocemi. Na zasedání krajských zastupitelů Ústeckého kraje to řekl radní Jiří Fedoriška. Most přes řeku je pro automobilovou dopravu zavřený už od loňského 1. března. Pro autobusové linky platí po celou dobu oprav výlukové jízdní řády. Cyklisté si můžou kolo po mostě převést. Pokračuje ústecký radní Fedoriška.
3: Provoz je zavřený pro automobilovou dopravu. My vlastně v rámci toho dotačního titulu tak jsme měli i podmínku, že ten most musí zůstat průchozí pro pěší a pro cyklisty vedoucí kolo. Takže tohle dodržujeme. Ten koridor tam je, akorát se přesouvá v rámci té stavby podle toho, jak probíhají ty jednotlivé práce.
1: Náklady na Špindlerově mostě na práce oproti odhadům výrazně vzrostly, protože stavaři museli v Roudnici vybudovat novou nosnou konstrukci. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu, schválili krajští zastupitelé. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila druhé místo v kajak krosu ve finále světového poháru v Sud-Urgell, kde získala celkem 3 medaile. A teď jedna vánoční. Přece jenom je to za chvíli. Východočeské Pardubice se pustily do hledání vánočního stromu. Mně z toho chce mít minimálně 15 metrů vysoký.
4: Je to jasná známka toho, že Vánoce se nezadržitelně blíží. Na Pelnštinské náměstí zamíří strom, který bude minimálně 15 metrový.

0: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
2: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
1: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala, Havlíček ale neupřesnil. V Německu pohoničce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci zpátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl.

0: Dohoda mezi společností EVS Holding Group a městskou společností Veletrhy Brno. Pavilon C zaplní asi 100 akvárií a vodních nádrží se zhruba 400 tisíce živočichů. V čem spočívá unikátnost projektu, přiblížil generální ředitel a zakladatel EVS Holding Group William Duriš.
1: Unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
0: Zahájení stavebních prací společnost předpokládá v příštím roce. Projekt vyjde na asi 700 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začal 48. festival české filmové komedie. Sedmidenní přehlídka v kině 70 nabízí 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci i jiný doprovodný program. Počet prodaných vstupenek už před začátkem přehlídky překonal návštěvnost loňského roku. V hlavní soutěži se letos představí filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek nebo Přání k narozeninám Křtiny, taky Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhoduje 9členná odborná porota. A velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu ve španělském Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. 8. vítězstvím v sezóně si upevnil vedení v mistrovství světa.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru!
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton.

0: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Otevřu dveře, zavolám pomoc. Nikdy neodejdu, pomůžu.
5: Jdu ven sám, spím celou noc. Nevzdám to, můžu.
4: Pomůžeme si.
6: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do areálu Help Pes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů a oslava 25 let Help Pes.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
8: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
9: Co se to děje?
8: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
9: Tak to musí slyšet každý.
8: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Radio Bonton. Zprávy.
11: Vláda je připravena znovu zastropovat ceny pohonných hmot, ale i elektřiny. U pohonných hmot bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda prý okamžitě zakročí. Na české pobočce televize CNN to dnes uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Akce nám elektřiny doplnil.
12: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
11: V jaké výši cen elektřiny na trhu by tak vláda udělala? Havlíček ale neupřesnil.
13: V Německu po honičce s policií zadrželi 17-letého Čecha, který řídil ukradenou Audinu. Auto bylo ukradené v noci z pátku na sobotu z garáže v německém Passau. Policie ho později viděla na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Sjel z dálnice a rychle ujížděl. Při následné honičce došlo k několika nehodám a jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Šofér nakonec varovala, policie ho zadržela. Teď zjišťuje, jestli se mladík podílel i na samotné krádeži auta. V Uherském Hradišti by mohla vzniknout úplně nová městská čtvrť, čekají nové obyvatele. Vyplývá to z návrhu územní studie, kterou projednali zastupitelé tohoto města na Slovácku na východní Moravě. Studie počítá s tím, že investor ČSAD Uherské Hradiště v lokalitě vybuduje 588 bytů různých kategorií. Teď je tam hlavně areál téhle firmy. Víc řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
14: Po nějakých jednáních s investorem bylo popsáno území, které se přemění z toho dnešního průmyslového areálu, kde mají ČSAD kanceláře, parkují autobusy, technické zázemí i čerpací stanice. Přemění se to v zónu, která bude určena k bydlení. Jsou zde různé velikosti bytů, zajištěný je dostatečný počet parkovacích míst.
11: Kapacita parkování podle studie dosáhne 405 venkovních a 458 garážových stání. Dopravní obslužnost čtvrti v tomto městě ve Zlínském kraji zajistí nová hlavní páteřní silnice ke třídě maršála Malinovského.

0: Lidl. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
3: Jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesí KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesí za super cenu. Více na DEK.cz.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká

A taky Radio Bomton, Lucie z Kameně, dítě, krásné dobré ráno, 7.58, 14. září, září, kalendáři. V první hodině ranního Bontoru třeba Eva Farna.

0: a nebo skvělý Prince Temno, Prince of the Darkness, Ozzy. Ozzy Osbourne a Dreamer, samozřejmě.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak v současnosti máme v Praze na Hagiboru oblačno, na teploměru 15 stupňů. No, je to takový počas nečas. Na většině území dneska s deštěm nebo přeháňkami ojedinělé, sem tam nějaká ta bouřka, takže deštníčky sebou, pokud budete vyrážet. No a během dne budou srážky i oblačnost pozvolna ubývat, to je dobrá zpráva. Nejvyšší teploty v pondělí, tedy dnes 18 až 22 stupňů Celsia.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno, 8 hodin 1 minuta, 14. září, pondělí, fantazie. Je tu nový týden, už 38. v tomto roce a já vám díky za něj. No, v tom ranním bontonu pojednáme za chvíli třeba o tom, kdo složil píseň Dům holubí, samozřejmě od Jirky Schellingera, tak ten má dneska narozeniny, anebo zabrousíme do seriálového sitcomu Comeback. Tak to už budou druhé narosky. Víc zatím neprozradím. I přes lehkou nepřízeň počasí si uděláme hezké chvilky z hity, které znáte. Za chvíli třeba Olympik a Okno mé lásky. No a teď krásný výlet. Itálie, made in Italy, přímo vyrobeno v Itálii, Ricky e Poveri, tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Tak tohle to byl samozřejmě Olympik oknové lásky. 8 hodin 13 minut ranní bontona. Historie, přátelé, pohled do historie. Historie není hysterie, i když je to hned vedle. Ale teď vážně, v roce 1926 ve Velké Británii vyšla první knížka o medvídkovi z Pooh. Winnie the Pooh od spisovatele Alana Alexandra Milného. V roce 1950 byl vykonán odstřel ve Vápencovém lomu, který odhalil systém krasových jeskyní, které známe dodnes jako koně pruské jeskyně. V roce 1999 automobilka Škoda představila veřejnosti Škodu Fabia, což byl nástupce ikonického modelu Škoda Felicia. No a v roce 2012 z důvodu série otrav metanolem byl v celém Česku vyhlášen úplný zákaz prodeje alkoholických nápojů s obsahem alkoholu nad 20%. No a před 140 lety se narodil Jan Masaryk, který byl diplomat, politik, syn prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který jaksi zahynul de facto neobjasněnou smrtí dodnes. 90 slaví dnes Jiří Anderle, naprosto renesanční a skvělý člověk, akademický malíř, grafik, ilustrátor, hudebník, spisovatel, sběratel. Osobně mě učarovaly jeho knihy Na Hračané, nebo taky Láska za lásku, což byla knižní podoba úspěšného rozhlasového pořadu. Tak, 1,80 dnes. Jaroslav Uhlíř, tramtadadá, zpíval v různých kapelách, stal se členem skupiny Faraon, kde složil hudbu k Schellingerově písni Holubí dům. No a vystupoval taky samozřejmě v hit šarádě, který moderoval tenhle ten pořad s Karlem Šípem. Na něj potom zábavní show Galaša ráda, no spolu s Karlem Šípem a Petrou Janů taky vytvořili recesistickou skupinu Triky a pověry. 74 dnes Jiří Parma, hudební skladatel pop music. No a 43. narozeniny Felix Slováček mladší.
1: Radio Bonton.
0: No a je tu další muzika, Richard Miller. Štěstí je krásná věc na Bontonu, krásné ráno.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající

si za nej lekko blíž. Jo, jo, karton na bolek a taký porcelán. Som modrý mám cibulka, mám tapety parmazán. Pět kilo hledáků, lebo čips.

0: pra gente. Sim.
1: Jako bíš.
2: Radio Bonton.

0: Amy McDonald's na rádiu Bonton, 8 hodin 23 minut, no a pojďme se podívat na meniny. Svátek má dneska Radka, je to jméno slovanského původu, ženská podoba mužského jména Radek, to je jasná věc. Znamená radostná, radující se. K jeho známým nositelkám patří například krasobruslařka Kovaříková, judistka Štusáková, anebo zpěvačka Radka Fischerová, kterou už to zdravím, protože to byla moje spolužečka na konzervatoři. Jeff a Gift, tak to jsou zase kočičáci, kteří dneska šéfují celé kočičí skvadře našich chlupáčů, miláčků. No a u Hafanů, tak tam to má dneska na povel Lasky. Lasky, to je zajímavé jméno. Je vhodné jak pro pejska, tak i fenku, častějiš ho vídáme u těch kluků psích. No tak, oslavencům všecko nejlepší, samozřejmě. No a ranní Bonton pokračuje, za malou chvíli třeba s Ozzy Osbornem nebo Darou Rollins.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na Portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz. Skonto
4: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ranní Bonzon 8.33. No a za chvíli si dáme třeba... se mi to tady rozjelo, ta technika. No, po ránu, přátelé, za chvíli se dáme třeba Izraela Kamaka Vivoleho a taky bude Sagwan Tofi, no a vydáme se taky na cestu za zubními pastami. Ano, ráno to je káva třeba také, ale ranní hygiena. Už jste si dneska čistili zoubky, miláčkové? Ano, ano, ptají se nás občas takhle ve škole, jsou družky učitelky, nebo ptali se nás. Tak, historie zubní pasty, teď ovšem pojďme se podívat, co je nového.
1: Rádio Bonton zprávy.
2: Dobré ráno, ve svatovícké katedrále se dnes po roce znovu sejde 7 klíčníků, kteří otevřou dveře korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko budou pak od zítřka vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci. Od soboty 19. do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti. V Praze dnes začíná první mezinárodní klimatický týden ve střední Evropě. Jeho součástí bude i mezinárodní summit, který se zaměří na to, jak geopolitika a nástup umělé inteligence mění evropskou konkurenceschopnost. Dnes začal 10. ročník akce Pěšky do školy, která má zlepšit pohyb dětí a omezit jejich dovážení do škol auty. Cílem je dlouhodobě proměnit návyky dětí i rodičů. Zapojit se mohou školy i jednotlivé třídy. S příchodem zimních měsíců některé aerolinky omezí provoz svých letů. Například Ryanair už ohlásil, že odbaví o 2 miliony cestujících méně než v létě. Důvodem je drahé letecké palivo. Německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 a 6-2. Nejvýše nasazený hráč tak získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul. Ranní zatažená obloha se nám během dne začne vyjasňovat a taky srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů. Na severovýchodě bude jen kolem 17. V úterý se ranní nízká oblačnost rozplyne až do skoro jasna, v nížinách Čech a na jihu Moravy bude až 25 stupňů, jinde o trochu chladněji.

havajský zpěvák Israel Kamakawiwole. Tenhle ten chlapík byl jeden z nejpopulárnějších lidí vůbec v historii celé Havaje, nicméně zemřel mlád v roce ve svém 38. roce od narození, nicméně při jeho váze 340 kilo. No ale ta jeho píseň, ta je populární, když na Havaji se hrál opravdu léta, byl to jeden z nejpopulárnějších lidí tam. Ale to jsem trošku odbočil, přátelé, pojďme se podívat na tu ranní hygienu, pojďme se podívat na historii zubní pasty. Mě to teda jako opravdu zaujalo, protože ta ranní hygiena je nutná. Tak první předchůdci zubní pasty se už objevili ve starověkém Egyptě kolem 4. století před naším letopočtem. První směsi obsahovaly sůl, pepř, mátové listy, květy kosatce. V antickém Římě zase Římané používali pasty obsahující, lidskou moč, protože amoniak v ní pomáhal bělit zuby. No tak to bylo. V Číně a Indii lidé preferovali byliny, ženšen nebo čistící dřívka. A pojďme do 18. století. V Americe se k čištění zubů používal spálený chleba. Ano, populární byly i drsné zubní prášky z drcených cihel, křídy anebo z uhlí, slyšíte dobře. No, pojďme do 19. století, tehdy se objevila zubní mýdla a pasty s příměsí glycerinu, které se prodávaly v keramických dozách, až do roku 1892, kdy Washington Sheffield vynalezl prostě ty klasické zubní tuby, byl inspirován tubami malířskými. No a dnešní pasty tvoří převážně voda, jemná abraziva, například křída, pěnidla a účinné látky pro zdraví. Dásní i skloviny. Krása a nádhera. Tak, je tu oceán a Rachel, tedy Rachel na rádiu Bonton. 8 hodin 44 minut a vy posloucháte ranní vysílání vaší oblíbené stanice Bonton.

0: No a po rok seťácích je tady připomínka té druhé hodinky, kterou za chvíli odstartuje Olga Lounová, zapěje svého optimistu. Paráda, no je to prostě paráda, s Karlem Zichem určitě.
1: Paráda, lehnout si na záda a číst si.
0: Ano, a klasicky se vypravíme také do osmdesátek. Fancy a Flames a Flash.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Počasí je, no, dneska na většině území s deštěm, nic moc, co se týče těch teplot, přátelé, no, je to asi tak, že mezi 18 a 22, tak nějak plus minus, uvidíme, jak to všechno dopadne, ale přátelé, no, 14. září v kalendáři, co s tím neděláme? Zítra skoro jasno až polojasno, s teplotami 19 až 23 stupňů, bude taky oblačnost, vypadá to, že zítra pršet nebude, no tak to je fajn zpráva, co říkáte?
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
5: Otevřu dveře, zavolám pomoc. Nikdy neodejdu, pomůžu.
6: Jdu ven sám, spím celou noc. Nevzdám to, můžu.
5: Pomůžeme si.
7: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do areálu Help Pes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů a oslava 25 let Help Pes.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tady buongiorno, krásné dobré ráno, 9:01. No a víte, co je to mariánské léto? Tak to je lidové označení pro období suchého, slunečného a teplého počasí na začátku září, což máme právě teď, no už jsme skoro u půlky. Tvoří první časnou fázi babího léta. No a co je důležité, je to, všem jak to vidí meteoroložka Dagmar Honcová. Kolem 20. minuty se toho dočkáme. Bude tu i muzika. Ha, za chvíli třeba Roy Orbison, Oh Pretty Woman, moje oblíbená, tak si to užijte.
2: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Woman, Roy Orbison a stejnojmenná píseň z filmu Pretty Woman samozřejmě naspíval i pod tímto názvem náš pěvecký genius Karel Gott. Vy posloucháte Bonton, no a když už jsme u těch géniů, jméno fiktivního českého genia Járy Cimrmana patří už 60 let k pevným pilířům naší zábavy. Vůbec poprvé zaznělo právě před 60 lety v září 1966 během vysílání pořadu Nealkoholická vinárna u Pavouka. První Jára Cimrman, přátelé, ale nebyl ten nedoceněný, geniální, všeuměl, ale rázovitý řidič parního válce, slyšíte dobře. No, před obrazy postavy samozřejmě

Novotné byl prý dobružský technologický nadšenec a naivistický malíř Alois Baer, profesor, amatérský filozof a vynálezce Jakub Hron a nebo cestovatel a dobrodruh Jan Eskimo Welzel. No, toho našeho českého genia Cimrmana přirovnávají jeho obdivatelé k sopce, která svou erupcí zasypala sama sebe. Tak, 60. Járy Cimrmana, to je let, to je fantazie, přátelé, všichni ho máme rádi, i když znám pár takových lidiček, kteří, nebo kterým vůbec tento druh zábavy nic neříkají a říkají, co prostě na tom Cimrmanovi máte. No prostě, každý to má trošku jinak, my pojďme k muzice. Na bontonu Iveta Bartošová, Nekonečná, právě teď, krásné ráno.

0: Otavan, 19 minut po 9. hodině. Jak to vidí s klinickým, fantastickým, mariánským létem Dagmar Honcová? Ano, je to rubrika Žít podle počasí. Tak pojďme si ji poslechnout. Halo, halo.
1: Krásné ráno, nový pracovní týden startuje ospalým počasím. Na většině území Česka velkou oblačností s deštěm nebo s přeháňkami. Během dopoledních hodin se mohou ojediněle vyskytnout také bouřky, a to zejména ve východní polovině našeho území. No, srážky začnou ustávat a oblačnost ubývat až během odpoledních hodin od severozápadu. Do té doby deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Takhle období mariánského léta, které bychom zrovna nyní měli prožívat, opravdu nevypadá. Ale blízkat se začne na lepší časy už během úterního dne. Také nejvyšší odpolední teploty budou lákat spíše do pyžama. V odpoledních maximech nejčastěji naměříme 16 až 21 stupňů.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Faktury, faktury, faktury.
5: Trápí vás factoring?
4: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
5: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
4: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
5: Acema pokryje jakékoliv financování.
4: No, tak to beru.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné, s garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz. Skonto nábytek.
10: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Hezké dopoledne. Mimořádně zajímavý astronomický ukaz dnes kolem 11:30 dopoledne nabídne denní obloha. Měsíc postupně zakryje jasnou Venuši, která se na více než hodinu schová za jeho diskem. Venuše se bude v dalekohledu jevit jako malý zmenšený měsíc. Díky tomu budeme moci sledovat v určitém okamžiku dva srpky vedle sebe. Hospodaření IKEMu má podle Nejvyššího kontrolního úřadu vážné nedostatky. Institut v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i vlastní pravidla při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Kontroloři našli pochybení u poloviny z 30 prověřovaných zakázek a upozornili také na případy, kdy IKEM zadával zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Vláda se rozhodla přitvrdit vůči drogám. Dnes projedná novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku v Česku kratom legálně až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18 let. České volejbalisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství Evropy. V Bonedě nastoupí od 4 hodin odpoledne proti Slovensku a zabojují o třetí vítězství ve skupině. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka vstoupili do šampionátu výhrou 3-1 nad Řeckem a poté zdolali v 5 setech Švédsko. Slováci jsou zatím bez bodu. Ranní zatažená obloha se bude během dne vyjasňovat a i srážek postupně ubyde. Teploměr ukáže až 22 stupňů. Na severovýchodě bude jen kolem 17.
2: Ano, láska je tu s námi, Petr Nať, za chvíli taky Olga Lounová a taky se podíváme do nového roku. Proč? Už za chvíli na Bontonu.

0: da, walking on the Milky Way. Kapelka OMD na rádiu Bonton. Čas říká, že je 9:41 a já doufám, že si to vychutnáváte, ten startovní den s pondělím 14. zářím v kalendáři. No, co bych vám k tomu ještě řekl? Celkem zajímavou věc, protože začátek nového církevního roku v pravoslavné tradici připadá podle občanského kalendáře právě na dnešek, tedy na 14. září. Podle starobylého byzantského letopočtu se čas počítá od stvoření světa. To stvoření bylo stanoveno na rok 5509 před občanským letopočtem, no a proto dneškem, tedy tím 14. zářím roku 2026, startujeme přesně rok 7535 od stvoření světa. 7535, přátelé, to tady všecko funguje let. Mimo jiné do letošního Silvestra, toho reálného, zbývá 108 dnů.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
0: No jistě je česká muzika s Karlem Zichem, paráda za chvíli Anaka a taky Robin Gibb a Juliet. To je takový nejbližší hudební dosah na Bontonu.
2: U vás

0: No, celý kašpárek. 9.57, přátelé, mějte se skvěle, fantasticky a úžasně. Loučí se s vámi moje maličkost Milan Fiala. Ve studiu Dan Kostka. Tak, Dane, jaký byl víkend?
1: No, nádherný byl víkend. Komín už je bez díry, komín je zazděn, dvířka jsou nová, víkend byl plodný, komínový.
0: Fantazie.
1: No, co ti mám, Milane, vykládat, byla to nádhera.
0: No, nějaká grilovačka.
1: Ne.
0: Nebyla.
1: Ne.
0: No, ani takhle, pivečko nějaký.
1: Takhle, vypadal jsem, jak kdybych griloval tak měsíc. Jako barvou. Malinko očouzen, osazen,
0: ano.
1: Ale jinak to bylo fakt všechno v pořádku.
0: Ukoptěn lehce
1: samozřejmě. Takže bez grilování, ale s komínem, což je paráda.
0: No, fantazie.
1: No, za chvilku také písničky na přání, tak pojďme do toho vlétnout to rovnýma nohama po víkendu.
0: Rovnýma, jo? No, nevím. Dobře, v tom případě. Nejsou to modelkovský nohy, ale...
1: Dobrá, měj krásný den, ahoj.
0: Ahoj.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda gamerům.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
5: Co se to děje?
4: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
5: Tak to musí slyšet každý.
4: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejni nebo na Breno.cz.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
7: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, přátelé, kamarádi, necelá půl minutka nás dělí od 10. hodiny. Já vám přeju opravdu nádherné pondělní dopoledne. Samozřejmě velmi příjemný vstup do toho nového pracovního týdne. A jak si ho ještě zpříjemnit? Samozřejmě možná tím, že se necháte zahrát něco podle vašeho gusta. A k tomu jsem tady až do 11. hodiny opět připraven s písničkami na přání. Takže pište na 736 300 888 také na náš Facebook a nebo Instagram, protože už za chvilku jdeme na vás a vaši speciální hudbu. V každém případě Radka dneska slaví svůj svátek, takže vám, milé dámy, přeju všechno nejlepší a právě vám teď jako hudební dárek zpívá Hanka Zagorová s Petrem Reskem.

0: Mám totiž plán.
1: Tak to byli Krištof a jejich plán na vlnách Rádia Bonton. Pokud vy máte v plánu nechat se zahrát sobě nebo vašim známým kamarádům, možná i kolegům v práci, právě od toho jsme tady každý všední den od 10. do 11. hodiny. Ano, jsou tady písničky na přání, no a do nich už dorazily vaše první SMSky. Píšete například: ahoj Dane, prosím tě, zahraj nám pro celou kukuřičnou partu, že už to do středy vydržíme a bude hotovo. Píseň Na kolena. Děkuji moc, napsal Kulin za celou partu. Tak zdravím Parto, zdravím Kuline, zdravím Ivana Hlase, který už je připraven. Pánové, tady ho máte.

Tak to byla kapela Queen na Bontonu, pondělní písničky na přání jsou tady. No a s nimi vaše zprávy, které dorazily na 736 308 888. Připravíte se také na to, že klidně můžete i vytáčet telefonní číslo přímo sem k nám do studia, tedy telefonní číslo 257 400 a 37. Ovšem teď je

Z vašich SMSček v ní píšete: Danečku Kostičko, dobrý den, zahraj mi prosím od Daniela Landy Pouhu, děkuji, napsala nám Romana. Takže milá Romano, Dan Landa je pro vás připraven a tady ho máte.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září. Skonto
7: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Hraje.

Tak to byly opět a Radeček na Bontonu. Tohle jsou také pondělně vyladěné písničky na vaše přání. No a do nich píšete dobrý den. Zahrajte nám prosím k 45. výročí naší svatby. Moc by nás potěšila píseň od Petry Janů Diagnóza láska. Děkujeme, napsala Marie a Karel. Takže milá Marie, milý Karle, za celé rádio Bonton samozřejmě přeju všechno nejlepší vašemu úžasnému dnešnímu výročí. Samozřejmě vám přeju spoustu dalších společných a opravdu pohodových let. No a právě teď náš hudební dárek pro vás, no a o něj se postará Petra Janů na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

Krásné to sketování Sketman John na vlnách Rádia Vonton právě teď. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. Pojďme na další SMSky, které dorazily na 736 308 888. Píšete například: milý Bontone, moc vás zdravím a prosím o zahrání Sara Perketiamo. Je to pro všechny radušky, které dnes slaví svátek, jako já. No a také pro moji nejkámošku Petru, ať je jí brzy lépe. Díky moc, napsal Ráďa. Tak milá Ráďo, bohužel Milan edit této písničky, o který jste si přála, na skladě nemám, takže mohu posloužit jen originálem. Doufám, že to nebude vadit. V každém případě přeju vám všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka k vašemu svátku. Zdravím také Petru s přáním, ať je opravdu brzy mnohem, mnohem líp. No a teď už jsou tady pro vás Ricky a Povery na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

Tak to byly Jelen s Janou Kirchner na Bontonu. Tohle jsou také pondělní písničky na vaše přání a do nich píšete: hezké dopoledne na Bonton. Milý Dane, mohu tě poprosit o písničku od Plavců Inženýrská pro mého řemeslníka Milana. On si to dneska zaslouží. Moc děkuji, napsala nám Gabriela. Tak Gabčo, díky za zprávu, zdravíme Milana, mistra řemeslnického. No a právě pro něj na Bontonu Plavci právě teď. Tak tady je máte.

svoji hudební trošku do mlýna přidala také Madonna na Bontonu. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne. No a vy píšete, ahoj Bontoňáci, poprosím o písničku Dej mi pusu pro Adélu. Ona bude vědět. Díky moc, napsal Lukáš. Tak Adélo, já doufám, že víte. Lukáši, teď už je tady písnička. Alice Springs zpívá na Bontonu, tak ať se vám líbí.

To byly Cranberries na Bontonu. S vámi ještě stále také pondělní písničky na vaše přání. No a vy píšete: ahoj Dane, můžeme ještě na chvíli do Itálie s písničkou Sempre Sempre? Pokud ano, bude to pro Jířu, Kláru a našeho mimozemšťana Toníka. Moc děkuji, posluchačka Kristýna. Tak Kristý, díky za zprávu, všechny vás zdravím. No a právě teď vám na Bontonu zpívají Albano a s ním Romina Power. Tady je máte.

0: Italsko-americká dvojka Albano s Rominou Power právě teď dospívali na vlnách Rádia Bonton. Máme minutku po 11. hodině, je na čase podívat se také za další muzikou. Za chvíli to bude třeba Vašo Patejdl, kdo vám zaspívá. Dáme si také písničku pro tebe, tedy pro vás Mňága a Žďork. No a k Mňáze se přidává i Pink. Tak tedy hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Mimochodem už dnes nás na obloze čeká jeden velmi zajímavý denní úkaz, který možná budete moci leckde zpozorovat. Víc o tom prozradím už za malou chvíli. Teď už pojďme hrát. Tady je Kaoma.

0: Na Rádiu Bonton zpíval Vašo Patejdl. Já vás zdravím, doufám, že do toho nového pracovního týdne jste vkročili pravou, šťastnou nohou. V každém případě hned z kraje toho nového pracovního týdne nás čeká něco velmi, velmi zajímavého, protože už zanedlouho nám nabídne denní obloha opravdu mimořádně zajímavý astronomický úkaz. Měsíc totiž postupně zakryje jasnou Venuši, která se na víc než hodinu schová za jeho diskem. Venuše se bude v dalekohledu pak jevit jako malý zmenšený měsíc. No a díky tomu budeme moci sledovat v určitém okamžiku hned dva srpky vedle sebe. Panečku, kdo to jakživ viděl? Abych byl úplně přesný, tak tento úkaz nastane přesně v 11 hodin a 33 minut, takže už opravdu za malou chvíli, takže pokud vám to dalekohledy a obloha, která je celkem zatažená, dovolí, zkuste se těchto dvou srpků na dnešní obloze dopátrat. Určitě to bude celkem zajímavá podívaná. Já se podívám také na cesty, za chvilku si dáme dopravní informace, no a k tomu všemu také další muziku, bude třeba Pink a zpívat bude i Michal David. Tak zůstaňte s námi.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Tak to byl Michal David a jeho pár přátel na vlnách Rádia Bonton. Je přesně 11:30, hezký den vám všem přeju, pojďme na cesty.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A kdeže nám to zlobí, například na dálnici D2, tady pozor, mezi 2,5 až 2. kilometrem ve směru na Brno, kde havaroval osobák s nákladním vozidlem. No a velké problémy teď máme také na D35, konkrétně na 138. kilometru ve směru na Hradec Králové, kde havarovala dodávka s osobákem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému a vy tady počítejte s komplikacemi. Tak jezděte opatrně, přeju vám šťastnou cestu. Muzika už je vybraná, letí k vám. Za chvíli to bude Mňága a Žďorp, také Enya a nebo Poetika.

pro vás zpívala parta z Valašského Meziříčí Mňága a Žďorp na Bontonu v 11 hodin a 39 minut. K tomu já vám přeju hezké pondělí. Dnes máme 14. září, máme těsně před obědem, možná se bude hodit prozradit vám, že dneska kromě toho, že například Radka slaví svůj svátek, slavíme také Mezinárodní den koblihy s krémem. Takže po dnešním obědě můžete dát sladkou tečku na jeho oslavu. Tak vám přeju dobrou chuť. No a posílám také další muziku, za chvíli to bude Rihanna, také Václav Neckář, a nebo právě teď na Bontonu Bon Jovi.

0: Na Rádiu Bonton dospívala Beverly Claven. Po 12. hodině ji bude střídat Jitka Zelenková. O další kousek poctivé české muziky se postará také Pokáč. A vyrážíme za hranice s kapelou Roxette. Tak hezký pondělní den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a jakže bude zítra většinou polojasno nebo skoro jasno, ráno čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která se ojediněle udrží až do odpoledne. No a ty nejvyšší denní teploty budou příjemné 19 až 23 v Polabí a na Jižní Moravě až kolem 24 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a protože Radka dnes tedy 14. září slaví svůj svátek, už za malou chvíli se jí podíváme na kobylku. Do té doby další muzika. Tady už je Irene Cara.

0: To byla ABBA na Bontonu, já vás zdravím, přeju vám hezké pondělí s datem 14. září. Dneska nám slaví Radka, která nám září v kalendáři. Má svátek, je to prý sympatická žena, kterou v životě provází štěstí, bohužel ale zažívá potíže v partnerských vztazích. Ačkoliv bývá v podstatě domácí typ a ráda by si založila rodinu co nejdříve, tak většinou prý trvá velmi dlouho, než najde partnera, který prostě bude vyhovovat jejím představám. Naopak muži často způsobují citové problémy, se kterými se jen těžko vyrovnává. Jinak v těch partnerských stazích bývá velmi věrná, no a když konečně najde toho pravého, většinou s tím zůstává po zbytek svého života. Tak to je Radka podle hvězd. Ještě jednou, milé dámy, přeju všechno nejlepší k svátku. Jak to vypadá s dopravou, tak to vám prozradím už za několik málo minut. Do té doby na Bontonu muzika, třeba Falco anebo kapela No Name.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na Dek.cz.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to byl Falco na Bontonu. Já vám přeju krásný den v pondělí 14. září. Pojďme se podívat, kdeže nám to zlobí.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Ano, na cestách se stále někde bourá, například v Praze pozor v ulici Dubečská, kde se právě teď řeší nehoda dvou osobních vozidel. Problémy hlásí také Chomutov, ulice Lipská, tady narazil osobák do svodidel. No a zamíříme ještě do Ostravy, do ulice Jubilejní, kde jsou v sobě dva osobáky. Naštěstí bez zranění, tak jezděte opatrně. Přeju šťastnou cestu, vybírám výbornou muziku. Už za chvilku se těšte na Karla Gotta se Charlotkou, také Soul Sister, a teď už je na místě Tereza Kerndlová.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá ne.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Posloucháte Radio Bonton, krásné pondělní odpoledne vám všem přeju, Radkám samozřejmě zvlášť, právě Radka dnes tedy 14. září slaví svůj svátek, ale není v tom sama, kdo dneska slaví. Když se podíváme na narozeniny, ty má třeba herečka Kristýna Lejchtová, ale také v tom není sama, společně s ní je jurista, filmový producent, režisér a kaskadér Petr Jákl, anebo skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř. Tak přejeme jen a jen to nejlepší. No a do 13. hodiny posílám také další muziku, za chvíli třeba Jitka Zelenková, Eros Ramazzotti nebo Pavel Vítek, no a teď už na Bontonu Natalie Imbruglia.

0: To byl Lion Richie na vlnách Bontonu minutku před 13. hodinou. Já vám přeju nádherné pondělní odpoledne. Doufám, že jste vstoupili do toho pracovního týdne v naprostém pořádku a pohodě. Další muzika, o tom mluví také Jojo Benta Karviná. Pohodová muzika pro vás. A dáme si ji po 13. hodině podobně jako třeba Kateřinu Marii Tichou. No a jako třetí se přidává Freddie Mercury. Tak tedy hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No a co s počasím zítra? Většinou bude polojasno nebo skoro jasno. Ráno čekáme místy mlhy nebo nízkou oblačnost, která se ojediněle udrží až do dopoledne. No a jinak ty nejvyšší denní teploty 19 až 23 v Polabí a na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a cože bude dál, už za malou chvíli vyrážíme za pracanty Bobry, teď ovšem za další muzikou. Tady už jsou Bad Boys Blue.

0: Australská zpěvačka Kylie Minogue na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké pondělní odpoledne. Mimochodem, jsou to věci například v chráněné krajinné oblasti Brdy. Si bobři sami vybudovali mokřad, který podle odhadu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ušetřil státu přibližně 30 milionů korun za práci, kterou by jinak musel vykonat člověk. Ostatně studie třeba z Anglie i Kanady nezávisle na sobě potvrdili stejný vzorec. K tam, kde se bobrům vrátí prostor, drží se voda v krajině mnohem déle než jindy. Ano, to je pravá cesta, jak tomu zabránit, tedy tomu současnému suchu a vysychání. No takže pracovníkem měsíce v Brdech se stal bobr. My gratulujeme a posíláme pěknou písničku. Za chvilku Meky Žbírka s Martou, budou také Aha. No a chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Otevřu dveře, zavolám pomoc. Nikdy neodejdu, pomůžu.
6: Jdu ven sám, spím celou noc. Nevzdám to, můžu.
5: Pomůžeme si.
7: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do areálu Help Pes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů a oslava 25 let Help Pes.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Skupina Aha na vlnách Bontonu. Já vás zdravím, přeju hezký den. Jakže to vypadá s dopravou?
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Problémy máme na Liberecku, tady pozor, v obci Hejnice, v ulici Jizerská, kde havaroval osobní vůz. Bouralo se také na Děčínsko, problémy hlásí Rumburg, tady pozor, v ulici Jiříkovská, kde se střetl nákladák s osobákem. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. No a ještě jeden problém na Jihlavsku, na silnici 602 u Velkého Beranova, kde se právě teď řeší nehoda osobáku s motorkářem. Tak jezděte opatrně, prosím, buďte v klidu a pohodě. Já vám přeju šťastnou cestu, no a muzika Michal Hruza s Lenkou Dusilovou, také Chris de Berg, anebo Kateřina Marie Tichá.

Jodlování doby jim šlo, panečku. Michal Hruza s ním, Lenka Dusilová na vlnách Rádia Bonton ve 13:39, tak to je aktuální čas. Dnes máme 14. září, mimochodem v roce 1999 právě dnes automobilka Škoda představila veřejnosti úplně nový, malý, kompaktní automobil Škoda Fabia, co by nástupce ikonického modelu Škoda Felicia. Takže, jak se lidově říká, fábce je dneska 27. Tak velká gratulace. No a muzika k tomu, za chvíli Helena Vondráčková. No a teď už na Bontonu Freddie Mercury.

0: Zřejmě její nejslavnější Jednoho dne se vrátíš, tak to byla Věra Špinarová na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezké odpoledne, mám pro vás nabídku muziky do další hodiny. Budu tady třeba Banket. Dáme si také Miraj. A zapije také Sir Elton John. Tak tedy hezké odpoledne a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a jakže hezké to bude zítra, tedy s počasím v úterý 15. září, tak to ví naprosto přesně kolegyně Dagmar Honcová. A ta za mnou do studia dorazí už za malou chvilku. Do té doby budeme hrát, teď už je tady Erik Carmen.

0: Tak to byly Depeche Mode na Bontonu, 14 hodin 20 minut, Dáša připravila počasí, pojďme se podívat na zítra.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na úterý. Úterní den přinese nejméně oblačnosti z celého pracovního týdne. Těšit se můžeme na jasno až polojasno. Jenom po ránu se budou místy vytvářet mlhy či také nízká oblačnost. Ty se mohou rozpouštět až úderem 9. hodiny. Pozor tak na sníženou dohlednost. Nejvyšší odpolední teploty budou na jedničku. V odpoledních maximech nejčastěji naměříme 19 až 23 stupňů, ale v Polabí a v Pohoří budeme atakovat letní hranici 25 stupňů Celsia. Velká škoda jen, že nádherné slunečné počasí nevydrží, protože už ve středu očekáváme přechod výrazné studené fronty.
3: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Baltimora na Bontonu minutku před půl třetí. Hezká odpoledne vám všem přeju, mám pro vás dopravní informace.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Začínáme na Plzeňsku, tady pozor na silnici číslo 20 u obce Nevřeň, kde havarovala dodávka s osobákem. Bouralo se také na Kolínsku, pozor na silnici 38 u obce Pňov před Hradí, kde havarovala dvě osobní auta s jedním nákladňákem. No a ještě Chrudimsko, silnice 337 u obce Bojanov, tady pozor na havárii osobního vozidla. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu a muzika, to bude Xindl X, přidává se také Whitney Houston, anebo slza.

0: Tak to byl Xindl X a jeho proměna. Tohle je také Markétka Majerová, má milá krásná kolegyně. Culí se na mě jak měsíček. Ahoj, Markét.
1: Ahoj, no protože je pondělí, já jsem se nemohla dočkat, už jsem tady asi hodinu a půl.
0: No já vím, Markétka přišla asi před hodinou a půl, někam zmizela a říkala, natočím si budíka, jo?
1: Já jsem si dala budíka, protože jsem šla řešit nějaký věci na počítači, tak abych jako tam nebyla příliš dlouho a neprošvihla jsem to tady.
0: No jasně.
1: Tak jsem si ho, přátelé, místo na 14.35 dala na 13.35 a hrozně se divím, že mi ještě nezvonil.
0: Ano, přišla, říkala, no podívej se, já se nařídím budíka na 14.35 a mu mě furt nezvoní.
1: No, protože bude zvonit zítra ve 13.35,
0: no, vidíš,
1: což
0: to
1: mě dost vyděsí.
0: Takže zítra, prosím tě, ještě dříve než dnes, Markétko, budu se na tebe moc těšit. V každém případě moc ti to sluší, to jsem také chtěl říct.
1: Děkně.
0: A tím pádem se mají posluchači na co těšit.
1: Ano, protože v rádiu se to počítá.
0: Tak, pa, od 15. hodiny, ahoj.

0: A mrkneme se, jak bude.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak vypadá to, že dneska v noci teploty kolem 10 až 12 stupňů a zítra by mělo být skoro jasno až polojasno a denní teploty 19 až 23.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné pondělní odpoledne vám přeji, už je 14. září, doufám, že jste si o víkendu odpočinuli, že během práce nestrácíte síly, dneska slaví svátek Radky, tak se na ně za chvilku podíváme. Taky tady jsem našla nádhernou akci dneska od 5 ve Valštejnské zahradě, za chvilku vám prozradím víc a mrkneme si i na to, jaké nás čeká babí léto. Do té doby ale například kapela Team, Culture Club a nebo teď Catherine and the Waves. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Tak se podíváme na to, co večer můžete zažít ve Valdštejnské zahradě, nebo respektive v podvečer, protože tam je koncert hudby Hradní stráže a Policie České republiky. A to je vždycky obrovský jako zážitek, protože hudba Hradní stráže a Policie České republiky, vlastně ten orchestr navazuje od roku 1945 na tradici vojenských, policejních a četnických hudeb první republiky. A nabídnou vám populární, popovou a rockovou hudbu. Takže to bude moc fajn, vstup je zdarma. Valdštejnská zahrada, Praha, dneska od 17 hodin. Užijte si to. A my si teď užijeme Culture Club.
1: Radio Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
7: Co se to děje?
6: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
7: Tak to musí slyšet každý.
6: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Podíváme se na dnešní oslavenkyně, těmi jsou Radky. Tak milé Radky, vás v životě provází štěstí. Jste v podstatě domácí typy a rádi byste založili rodinu co nejdříve. Ale většinou to jako trošku trvá, než najdete toho partnera, který vyhovuje vašim představám. Ale jak říkám, provází vás štěstí, takže všechno dobře dopadá. Býváte věrné a nakonec najdete toho pravého a zůstáváte s ním po zbytek života. No to je úplná paráda, tak Radky, k tomu jenom dodám všechno nejlepší k vašemu svátku.

Blíží se nám 16. hodina a po ní se můžete těšit třeba na Petru Janu. Taky bude David Stypka. Ano, ano, i sebou Farnou a Ariem.

0: jak pak budem.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Bude podobně jako dnes, zítra čekáme skoro jasno až polojasno a maximální denní teploty 19 až 23 stupňů.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je minutka po 16. hodině pondělí 14. září, venku je hezky, ale nevím, jak to bylo včera u vás, u nás teda rozhodně hezky nebylo. Celý den bylo zataženo, tak jako pršelo míň a víc a bylo to vlezlé, ošklivé, najednou nepříjemné, měla jsem chuť si zalézt pod peřinu a pít teplý čaj. A říkala jsem si, co se to stalo, z toho léta najednou tohle, kde je babí léto. Tak dobré zprávy jsou, že nás čeká, za chvilku si řekneme kdy a já jsem našla i informace o tom, jak ty pavučinky vlastně tím vzduchem létají, co je do toho vzduchu dostane a kolik síly stojí pavoučka, aby nastartoval. Ale to si řekneme, až si pustíme se například Cyndi Lauper, Petru Janu a začneme s Tomášem Klusem. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Eddie Grant na rádiu Bonton v 16:20. A my už se podíváme na to babí léto. Jak to vlastně je? Já teda včera mě to úplně šokovalo, jak najednou byl podzim, ale jestli jste se někdy zamysleli nad tím, jak ty pavučinky létají, tak já jsem si vždycky myslela, že létají prázdné v rámci toho babího léta. Ale oni normálně přesouvají pavoučky. Protože ty pavoučci, kteří se na jaře jako narodí, tak na podzim se pomocí těch vláken rozšiřují na nová území, kde si nebudou konkurovat. A ten pavouček to udělá tak, že si vyleze na vyvýšené místo, postaví se na špičky. Umíte si představit, jak pavouček stojí na špičkách. Vstyčí zadeček a ze snovacích, já už bych upadla teda, jo, kdybych někde na špičkách styčovala zadeček. A on ze snovacích bradavek vypustí do vzduchu jedno nebo víc vláken a na těch ho pak odnese vítr. A jestli si myslíte, že ten pavouček tak jako vystartuje na jednom kraji louky a na druhém kraji jako už přistává, tak to vůbec není pravda, protože oni dokáží jednak letět až ve 4 kilometrech nad zemí. Tam musí být hrozná zima teda. A dokáží na těch vláknech urazit 100 kilometrů. Tak tohle mě zaujalo, tak jsem si říkala, že vám to povím. A teď, abychom věděli, tak prý nás podle meteorologů čeká babí léto, které bude fajn. Až do 27. září bude teplotně nadprůměrné, maximálně průměrné, a potom až do 16. října, to je jako vymezení babího léta, by to mohlo být všechno fajn, letos možná i déle. Tak když někde uvidíte tu pavučinku, tak myslete na to, jaký s tím měl ten pavouček trápení, aby se do toho vzduchu dostal. A my si za chvilku dáme Davida Stypku s Evou Farnou. Hezké odpoledne.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Anton, doprava.
1: 16 hodin 32 minut, pozor si dejte na jižní spojce, vypadá to, že je to ve směru na, na Štěrboholi, těsně je to na úrovni křížení s odbočkou na Spořilov, dva jízdní pruhy uzavřeny, jo. Je tam dopravní nehoda, nákladňáku, takže tam se určitě zdržíte. Kamkoliv jedete, jděte prosím pěkně opatrně.
0: Rádio Pontón.
2: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Krásné odpoledne s rádiem Bonton, je 16 hodin 42 minuty, 14. září, svátek slaví Radky. A já jsem se tady zadívala do informací, jaké jsou neobvyklé způsoby, kterým nám tělo říká, že potřebujeme víc spánku, jo? Tak kromě toho, že jsme ospalí, zíváme a tak, tak jsme častěji nemocní, jsme neobratní, protože nedostatek spánku může zhoršit koordinaci pohybu. Častěji zakopáváme, narážíme do zdí nábytku, máme potíže s jemnou motorikou, taky tloustneme, přátelé, ano, za to může taky nedostatek spánku, protože ten vede k nárůstu hmotnosti v průměru o 3 kg a ke 30% zvýšení rizika obezity, takže večer dřív spát, ať nepřibíráme. Taky nám způsobuje změny nálady a chování, výpadky paměti, pomalejší reakce a problémy s duševním zdravím a taky, že se začneme při mluvení zamotávat, jo? Že většinou jsme pohotoví, vtipní a pak se nám pletou slova nebo je začínáme nezřetelně vyslovovat. Takže spěme, nebo to s námi špatně dopadne.

Blíží se nám 17. hodina a po 17. už se můžeme těšit třeba na Ilonu Čákovou. Taky bude Miroslav Žbirka s Davidem Žbirkou.

0: jak bude?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No, vypadá to na skoro jasno až polojasno zítra a maximální teploty 19 až 23. A když se dívám na víkend, protože ten už od pondělka vyhlížíme, tak v sobotu 21,5 slunce, tak se mrkneme, co všechno budeme moci zažít.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
8: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, 2 minutky po 17. hodině. Je 14. září, svátek slaví Radky. A když se podíváme na víkend, tak se toho spousta koná. Můžeme se těšit, bude hezky. A můžeme si užít tvaruškové dožínky v Lošticích, svatoludmilskou pouť na Tetíně, svatováclavské slavnosti v Dolních Břežanech a spoustu dalších akcí. Takže za chvilku se na některou z těchto zmiňovaných podíváme. A teď tu mám Police, Miraj a začne Laura Brenigen. Hezké odpoledne. Dnes s Bontonem.

0: přeji. Dívám se tady na to, že v sobotu 19. září v Lošticích jsou tvaruškové dožinky. A proč? Protože se slaví 150 let od zahájení výroby olomouckých tvaručků v Lošticích v roce 1876. A když se podívám na tu historii, tak první zmínky o tvaruščcích pochází z roku 1452. A poprvé se to objevilo v nějakém soupisu pozůstalostí z roku 1583. A původně se ten sýr vyráběl po domácku na venkově. A pak teda přišly olomoucké tvaručky a ty se začaly prodávat na trzích v Olomouci. Získaly velké ocenění na světové výstavě ve Vídni už v roce 1872. A pak byla přenesena ta výroba do Loštic a to je jediné místo, kde se dneska tyto tvarušky vyrábějí a jsou chráněné zeměpisným označením. Jo? A vy, když se vydáte, teda abychom se k tomu vrátili, na ty dožínky, tak vás tam čekají samozřejmě různá vystoupení, bublinová show a tak, moderní magie, ale hlavně farmářský trh. A taky tvůrčí dílny pro děti. A vůbec, z těch tvarušků, i když jsou to smraďuši teda, se dělá tolik dobrot, až se sliny zbíhají, takže jestli vyrazíte, tak si to tam v sobotu pořádně užijte.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
6: Otevřu dveře, zavolám pomoc. Nikdy neodejdu, pomůžu.
7: Jdu ven sám, spím celou noc. Nevzdám to, můžu.
6: Pomůžeme si.
8: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do areálu Help Pes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů a oslava 25 let Help Pes.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, máme 14. září. Nezapomeňte popřát všem Radkám k jejich svátku. Užívejte si příjemný večer, kde je venku ještě slunce a ještě nějakou chvilinku bude. Markéta Majerová se na vás těší zase zítra ve 3. A teď vás tu nechám ve společnosti například Pink, Lenky Filipové a začnu London Beat. Hezký podvečer a večer s Bontonem.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
4: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a předseda představenstva Pražské plynárenské pan inženýr Ludvík Baleka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pražská plynárenská je samozřejmě dodavatelem plynu, ale i elektrické energie po celém území České republiky, to nakonec víme všichni. Já navážu na jarní vysílání a zeptám se, když se v současné době v Pražském zálivu situace nemění, zasáhne vás tato situace?
2: Tak já bych chtěl říct, že na jaře a vlastně i na podzim loňského roku jsme doporučovali zákazníkům fixovat, takže kdo si zafixoval, udělal dobře. Pořád ta šance ještě je zafixovat si cenu plynu. Jak to zasáhne? Zasáhne to tak, že zákazníci domácnosti, ty by to neměli až tak moc pocítit, protože na ty se nakupuje v dalším horizontu. Horší to bude u firem, které zatím nemají nakoupený plyn ani elektřinu na příští rok. Tam dojde ke zdražení, protože v současné době je nejdražší cena plynu i elektřiny od začátku roku 2023.
1: Vy máte naplněno v tuhletu chvíli jak? Máte plné zásobníky?
2: Já musím říct, že Evropská unie má zásobníky naplněné v průměru na nějakých 66%. Česká republika, ta je na tom lépe, má naplněny zásobníky na 72%. My naše zásobníky, které máme pro naše zákazníky, máme naplněny na 91% a do konce měsíce naplníme na 100%. Takže naši zákazníci můžou být v klidu, máme dostatek plynu na celou zimu a i kdyby byla zima chladná, na konci roku trochu plynu v zásobníku by mělo zůstat.
1: Je to tím, že máte ty desetileté kontrakty s Norskem?
2: To je jedna věc. Máme desetiletý kontrakt s Norskem, který začal loni. Norsko nám dodává rovnoměrně plyn jak v zimě, tak v létě, takže my ten letní plyn právě uskladňujeme do těch zásobníků a poskytuje nám to obrovskou výhodu.
1: Pořád platí, že vlastně tím norským plynem jste schopni zásobovat veškeré domácnosti?
2: Přesně tak, veškeré domácnosti, které máme, všichni naši zákazníci jsou zásobováni právě tímto norským plynem a ještě nám čas zůstává i pro velké zákazníky.
1: A já připomínám, že těch zákazníků máte 450 tisíc. Je to tak?
2: Je to tak.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal za Pražskou plynárenskou. Její předseda představenstva pan inženýr Ludvík Baleka. Děkuji, na shledanou.
2: Děkuji, na shledanou.

0: usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
2: Dny Brno, Dny Brno, Dny Brno!
3: Co se to děje?
2: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
3: Tak to musí slyšet každý.
2: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na Brno.cz.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Brno. Podlaha dělá domov.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Radio Bonton. Tady je česká hudba.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: sama. U sebe rasi to sama. Seber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

jde, nebudem šlapat. Vojska tu nejsou, není ho co stát. Jestli to půjde, nebudem

Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abyš už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Dodal také, že schůzky s prezidentem budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně. Řekl Babiš a vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu. Koalice ANO motoristů a hnutí SPD podle předsedy Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD. Včetně omezení dávek Ukrajincům. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovícké katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy a o tu, které budou vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotná přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy. Bez kanadského obránce Aarona Erwinga, 30-letý hokejista, odehrál v dresu Pražanů 3 sezóny a v úterý bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na 6 měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmu českého premiéra Babiše. Ten v reakci zopakoval, že se holdingu vzdal. Premiér také po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem potvrdil, že uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Řekl, že cesta by měla být obchodní. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody, kterou zničili jarní mrazy, bude přes 1,3 miliardy korun. Italští záchranáři v Alpách nalezli tělo českého turisty. Ten se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Z dominace amerických tenistů vypadli před utkáním druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti Česku 10. hráč světa Taylor Fritz a také Tommy Paul. A v úterý bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Andrej Babiš uvažuje o návštěvě Číny příští rok. Dodal také, že schůzky s prezidentem budou podle potřeb ohledně pravidelných jednání na Hradě. Předseda motoristů Macinka by měl jednat s prezidentem samostatně. Řekl Babiš a vycítil podle svých slov, že už je na to čas. A firmy se definitivně vzdal, řekl ke svému střetu zájmu ohledně Agrofertu. Koalice ANO motoristů a hnutí SPD podle předsedy Okamury směřuje k úsporám v rozpočtu podle představ SPD. Včetně omezení dávek Ukrajincům. 7 zástupců státu, katolické církve a města Prahy otevřelo korunní komoru ve svatovické katedrále a vyzvedlo z ní české korunovační klenoty, které jsou tam uloženy, a o tu, které budou vystaveny ve Vladislavském sále Pražského hradu. Pokud partneři Ukrajiny zajistí, že Rusko přestane útočit na její energetickou a kritickou infrastrukturu, pak bude i ona ochotná přestat s útoky na cíle v Rusku, řekl prezident Zelenský. Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy. Bez kanadského obránce Aarona Erwinga, 30-letý hokejista, odehrál v dresu Pražanů 3 sezóny a v úterý bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.